0: No a z espressem albo kofijem możecie nie tylko nasze polskie słyszeć, przecież je na poszerzcie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Drežans komisnianski biskup Heinrich Timmer je fosje nedželu radvoju do romadu 45 modostnym 11 hulcam a 14 hulcam za kramen svjatoho firmovania spoštiu. Šitka holce bychu druščiu trastu v oblečene. Bačonju je nedželu 8 dječi k prinemu svjatemu v opravenju šlo, 4 hulce a 4 holce, 2 holce bešti druščiu trastše. Kruščicach su čerato runja prinesate v opravenje svečili do romadu Mada 9 a 20 dječi je prini raz k blidu Božemu přistupivo, holce bychu šitke druščiu trastše a tež drežanach su prinesate v opravenje mili mjez dječimi bi jedna serbska druška. Na mnohých honjovužijských vsach sú konstudinia meje metali. Na jubilejnom 40. meje metanju Koslove riovaše nedželu 5 poru všetké holce národní drastče v okolo meje. Pančicach Kukove na 5 a 30. meje metanju by doromade 1 a 60 poru. Čornom komcu postará so sobotu 20 poru modostných v meje metanje. Holce bych všetké vojerusku evangelsku svedženskú drastu zoblikane. 9 dječacich a 10 mođinskih poru mijahu sapskih pazlicach na mije metanju, tež tu bychu šitke holce narodni drastče, a sjarnjanach bi doromade 16 poru dječi a nimale šitke holce bychu narodni drastče. Mesto Kulo ma odnitka energijowy atlas. Wun je wuslitk sledžarskeho projekta z mienom Celsius, kiš je Drežanska techniska univerzita przewedwa. Od leta 2022 su wiedomostnicy za to zastaranje z šopotu a milinu Kulowie analizovali a možne scenarije za přichod zestajeli. Při tym su tež zasadženje fotovoltaikowych připravov, čopotnych klumpov a elektromobility hač do leta 2020 vopkič boali. Studiu môža netko jako zakvat za dlhodobne planovanie zastarania z energiju vúživač. Projekt je Zvierskové hospodárske ministerstvo z 870 000 eurami spichovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peneze pistovani ľudki. To sú gminsci radičelio na svojom zajšom posiedeniu v obsam knuli. Dotajpáče, že porcia za pistovarské dičo 4 eura. Od septembra zmeja starší za to 5 euro 40 pačič. Pšičina za zvyšenie sú stúpace košte za personál, energiu, vopospodárenie, redženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepianskej vosadže, kotraž sama namiestne vari. Vesnanosta Robert Sprajc ma za to vulku lepšinu, ma to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodných letach s dalšími zvyšeniami košto. Gmine Dževin ma južne sö na 9 a 30 hektarach fotovoltaikova připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zvopravdžič. Všetky gmine zaradnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ližunosťu přivosovali naposledk jednovôsne tiež gmina Dživín. Připrava ma letne neče 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže až do 16 000 domiacnosťu z milinu zastarač. To one bychu naše povieště, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca miniaty, svonco a močele zmenie, přeco zase tiež švihele, drude samo s bliskom a rímotom a to při zdieľa čerstvým viciku ze zapada a při maximálne 20 stopňach.
0: Všetko klopve na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám přeje môj.
1: Serbský rozvoz.
0: No a vy viesče, to je kaž přece tu na našim programie. Jeli leží vám ešte na útrobie, kýba sa máte informácie koho vokúho vopkada za Bettinu a za mne a tiež za všetkých připoslucháriov. Zazvenče nás budešin 17.4 staje naše číslo.
1: Sysp.

0: Stupkom na posledních.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ráno. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer efos je nedjelu Radvoju doromady peča štocici modostnym sakrament svjatoho firmovania spoščiu, što na čeholcu bie druščí drastče. Bačonju je nedjelu 8 džiči k prinjemu svjatomu opravinju švo 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Kruščicach su nedjelu toho runja prinjemu svjato opravinje svičili doromady 29 džiči prinji kroč k blidu Božemu pši Stupivo, holcu bych ušitke družce drastče. A tež Drežanach su prinje svjate v opravinje mili mez džičimi bie jedna serbska družka. Na mnohých honio v užijských veskách su konstu džinja mie mietali. Na jubilejnom 40. mie mietanju Koslovje rejovaše nedjelu peč poru šitko holce narodne drastče v okolo mie. Pančicach Kukove na peča 30. mie mietanju bie doromade 61 poru holce šitke narodne drastče. Čornom kumcu postara so sobotu 20 poru modostnych vo mie mietanje holce bichu šitke voje rusku evangelsku svedžensku drastu zvoblikane. 9 džičacich a 10 modžinskich poru miachu sapskich bazlicach, die štubichu šitke holce narodni drastče, a sernja nach bie doromade 16 poru džiči, a nimale šitke holce bichu narodni drastče, dokelč miachu tam lica teko poru su nedom štyrioch mieskich Kralu zvěstčili. Město Kuloma vodnitka energijový atlas. On je vůsled k slidžerského projekta s jménom Celsus, když je Drežanská technická univerzita převedla. Od leta 2022 jsou vědomostnice za to zastaranje z čopvotu a milinu Kulové analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom jsou tež zasadženie fotovoltaikových přípravů, čopvotných klumpů a elektromobility hač do leta 2025 v obkyčbovali. Studiu možná netko jako zakvat za dlouhodobné plánovanie zastarania z energiju vůživač. Projekt je zvěrskové hospodářské ministerstvo z 870 eurami spisovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peneze pistovaní ľudky. To su gminscu radičelje na svojim zajšvim posjeđenju obsamknili. Dotaj plačeše porcija za pistovarske džičo 4 eura, od septembra zmija starši za to 5 euro 40 plačić. Pšičina za zvišenje su stupace košte za personal, energiju, vopospodarenje, ređenje a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanske vosadže, kotraž sama namestne vari. Vesnano staru boč prajc ma to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnych letach s dalšimi zvyšenjemi košto. Gmina Dživin ma južne sy na 9,30 hektarach fotovoltaiku a připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vužijska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadnie ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžič. Všetky gmeny zariadnického zjednočenstva Slepo sú zmenie plána vúživania ležonosťu přivosovali. Naposledk jednovosne tiež gmena Dživin. Připrava ma letne niedže 1,5 gigawattových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu z milinu zastarač. A to bych upovišče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca, také pravé miešané, ale ešte kytro mive, maximálne 20 stopňov pri svuncu a mročelách ve odmene. Bio dňa potom všetko zase švíle, tu našim koncu drude samo zmiešané s bliskom a rímaniom a pri čerstvým vieciku ze západa.
3: Kečpoče, mies sprujemi, to je nimsce šprej a mukecami, tam je droha zaurjeva, kež je tam ljudca rano prasno, po njezbožu je potekim droha mies sprujemi a mukecami, dženca rano zaurjena.
1: Serbski rozvoz.

0: s dybkom na połasmichie.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Drežansko-Mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers je včera radvoju doromady bečaštoci či modostnum sakrament svjatého firmovania spoščil. Štornače holcu bie druši drasče. Bačonju je včera 8 džičík pri nemu svjatému opravinju šlo,

0: Stürier Hulze, a Stürier Hölze, mehr ist nimi Druschze. Kroschitzach, su, Cerato Runja, prinje, serte Wopra, wenn ihr switchili, darum ade Djuic, a 20 Djici, je prinje rask blidu Bojemu pschistupiwo, Hölze, bechuschitke, Druschze, drastche. A tisch Drežanach, su, prinje, serte Wopra, wenn ihr mili, mehr ist Djicimi, bi, jedna serbska Druschka. Na mnohich honjovužiskich sach su konstudzenia mie metali. Na jubilejnym štucete mie metanju koslove riovaše nidželu pečporu šitke holce narodne drasče vokovo mie. Pančicach kukove na peča cicete mie metanju bie doromade 1 a 60 šporu holce šitke vuslikane. Čonem komcu postara so sobotu 20 poru modostnych vo mie metanje holce bichu vojerusku evangelsku Svědčensku drastu zvoblikane. 9 dječacoch a 10 modžinských poruměch u serbských bazlicach na mě mětanju, tež tu bych u šitke holce národní drastče. A sérňanach bě doroma do 16 poru děči a nímal šitke holce bych u národní drastče. Město Kuloma vodnitka energiju v Atlas. Von je vůslidk slidžerského projekta s jménom Celsus, kýž je Drežanská technická univerzita převedva. Od leta 2022 so vědomostnice za to zastaranje s čopvotu a milinu Kulově analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom jsou tiež zasadženie fotovoltaikových přípravů, čopvotných klumpů a elektromobilitu až do leta 2025 v obkyčbovali, studiu možná netko jako zakvat za dôhodobné plánovania zastarania s energiou užívač. Projekt je Zvierskové hospodárske ministerstvo z 870 eurami spichovalo. Gminie Dživin má južne sö na 9 a 30 hektarach fotovoltaiku a připrava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Wonach chce ju zromadnie ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zvopravdžič. Všitke gmeny za radnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležunosťu přivosovali, naposledk jednovosne tiež gmena Dživin. Připrava má letne niedže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne peniaze pěstování ludky. To sú gmincu radži čelio na svojom zajšvom posiedženiu obsamknili. Do té pváčeše porcia za pěstovarské děčo 4 eura. Od septembra zmia starší za to 5,40 € pváčič. Příčina za zvyšenie sú stupace košte za personál, energiu, obhospodárenie, redženie a žividva. Trebin pak je jinička gmina Slepjanský vosadže, kotrž sama na miestne vari. Vesnanosta Robot Šprajc má to za vúľku lepšinu, gmina liči pak přichodných letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiž na internetných stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca ište kytro mive pretač potom temperatúry, takrec dopince zjedu okolo 20 stopňov maximálne, slunco a mročele zmenie biu dňa pak potom tiež švíle, drúde samo s rímaniemi a vyskom s blákami a to pri čerstvom vieciku ze zapada.
2: Troha mě s šprouvými a mokecami je po něj zbožu dále zaurěňa. Mě s šprouvými, jim se šprej a mokecami nemůžeče potekým. Vokomikně přece ještě ječ.
1: Serbský rozvoz.

0: Akikerahi, Honatsch, Schulsko, Koraralbi, Zebrai, Sojanitko, Napojewitschig.
1: Serbski Rozwus. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer i vas je včera Radvoju do romade peča štoce či modostnym sakrament svjatoho firmovania spoštiu, što nače holcu bie druščí drastče. Bačonju je 8 džičí k prinjemu svjatemu opravinju šuo 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Kroščicach su včera to runja prinje svjate opravinje svečili do romade 9 a 20 džičí je prini kroč k blidu Božemu přistupilo holce, šice, družče, drastče. A tež Drežanach su prinje svjate opravinje mili mez džičimi bie jedna serbska družka. Na mnohých onjovužijských sách sú konstitúdženia mie metali. Na jubilejnom 40. Koslove Rio vaše nedželu 5 šporu všetko holce národne drastče. Bančicach Kukove na 5 a 30. mie metaniu sobotu bie dohromady 1 a 60 šporu

0: Holce, šitke vuslikane, čornem komcu postara so sobotu 20 poru modostnych o mieje metanje, holce bych usi vojerusku evangelsku svedžensku drastu oblekli. 9 žičacich a 10 modžinskich poru mieru serbskich bazlicach, die stu bych ušitke holce narodne drastče, a sanjanach bier doromade 16 poru džiči a nimale šitke holce bichu wuslikane. Mr. Kuloma wird netka energiowy atlas, wo nie wuslit ksledžerskeho projekta z mienom Celsius, gisje Drežanska techniska univerzita przewedwa. Wod leta 2022 su wiedomostnice za to zastaranje z Čopvotu a Milinu Kulowe analyzovali a možne scenarie za přichod zestajeli. Při tym su tež zasadženje fotovoltaikovych připravov, čopvotnych klumpov a elektromobility hač do leta 2050 wobkedžbovali. Studium moža netko jako zakvat za dlhodobne planovanje zastaranja z energiju vuživač, projekt je Zvjazkové hospodarske ministerstvo z 870 tisac eurami spisovalo. Gmene Dživin ma južnje sö na 9 a 30 hektarach fotovoltaikova připrava z milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vužiska firma Tora z Mužakova. Wona chce ją zromadnie ze švýcarským energijowym předozačom MET Group zoprawdzić. Všitky gminy zariadnického zjednočenstva slepo sú zmienie plana vúživania ližonosťu přivosovali na posledky jednovosne tiež gmina Dživin. Připrava má letnie niedže 1,5 gigawattových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16 tisac domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne peneze pistovani ľudky. To sú gminscu radžičelio na svojem zajšom posedženju v obsamknili. Dotaj pačeše porcija za pistovarske džičo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5 euro štoceči pačič. Pšičina za zvyšenje sú stupace košty za personál, energiju, vopospodarenje, redžinje a živitva. Trebin pak je jinička gmina Slepjanski vosadže, kotraž sama namestne vari. Vesnanosta Robert Spreitz ma tole za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnych letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povešče, kiš namakače tiš na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, mestom so listšo tu onka na dvore za poštu silnišo hýba. Dženca zmijeme kytro silný vicik ze zapada a vo tam tiež vedro pšinže, dženca miešane. Mest svuncom a mročelemi, přeco zaso tiež švijele, trude samo zo zarima abo zabvyska a juce potom temperatúry dále spadnú.
2: Na pučach je šitko poriadku našim koncu, přijemo je vám všim tu už dobrú jezbu, 25 menšinu dôl, môžete netko ešte z namaj si náživo doječ.
1: Serbský rozvoz.

Kotka Radživeci je, vas sem hočin dječ, oštrcači, mernici, a tu mam za vas ište nekotre pokive, a tu preniveza je, zo nemili skončič džensniše vusevanje radija Zadkule, moda žuma vuseva kajš pšetco punđelu od 8 do 10, a džensa zabiraja se so ze hučbu, tu iš možete se tež v hučbu pšeč, a to na jednoriše přes Instagramový kanál Serbského rozvosa. Tam smieče si po takým vážnej ľubší titul přeč. A potom, že sa večer tiež viešče, što serbsce modostní poprom rade svúchaja. Tiež serbskú, kajž tiež koreanskú húčbu ľubiť dať, môžete si dženca v serbském domie Budušine na žurli serbského domu. Tam musíte byť dženca minúce večer 7. koreanský kurz mienom Maj Lili a Ko Budušin. Nebečanská gmenská rada zetka so júce večer 7. gmenské sedanie. Jutze večer môžete tiež zaso zorabistiku popuču doživiť. V Bošicach přednošuje Kito Kšišank ze Serbského instituta vo starých serbských miestnych mienach. Večer 6. na tamnišie Michanským dvorie. A ešte jeden pokyv za sredu mám. Kantor Drieždanskeje cirkvie Našije Knienie Matthias Grünert vôduje pištelový koncert v cirkvi kloštra Marinie Viezdy Pančicach Kukovie. Započatk je večer 6 a zastup do nedámotne.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа. Kötzorek Kito, jo miu narodny žin, a jo dostał wiele daru, a jaden co net uprobirovaš.
2: Kötzorek Kito, jo dorbu.
3: A, co se myslíšo? Co sem hišče dostał k narodnemu dňu? Na? Jo, dobru tortu z pěšsvečka mi teke. Ale to za mňa nie bylo to vážnejšie. Som dostal vúdu, zelším nevyšťo, co vúda jo. Niečo s našišči žiedne v rúbach boli, na pen slúchajšo. Z vúdu mežeš nejrednejšie karpe a druge ryby vojš.
2: Kocer Kito jo zel svoju narodinskú údu a je bylo tak malzne, ako mygu kocerky bylo škryce. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršil šnuru do ryky a jo cakal a cakal a ještě raz cakal. Nic se nejo stalo.
3: Snaž, v té ryce rovno žiedne ryby nesu. Snaž také přede mnou z sebeje, abo su se skovali, abo nesu rovno doma.
4: Ach, ty malky. Nebuška tak nesčarpný.
3: Ach, to prosím ze mnú pejeda?
4: Som ptaškový ptašack. A sežím ho na voľše a pšigledujom ši už o celú chvíľku.
3: Ale ve vúženiu nic nerozmejoš. Při tom, kadeš meš veľa čarpnosti.
4: No, vím. Až deš při vúženiu mis čarpnosť. Pšigledujom ga vúžerám veľkým rad.
3: Kaž se taký mudrý ptáčask, pen mežoš mi zavište také groniš, kap by sebe mega jadnúčku rybku vúveš.
4: No, probíru jan víče ešte raz. Žinca rybky nekusajú.
3: Kusaška mi také netrebajú a nesmejú. Voješ, kde ja se dáš.
4: Ach, ty malky, ty musíš ešte veľa vúknúš. Pierve, až búžoš dobrý vúžar.
2: Kocer Kito jo dierje viežil, až ma ptaškové ptašack pravie, ale veto ga nio trebao tak s gvosom groniš. Tož jo zapakoval svoj ryt a jo šel tužne domoj. Nikotare dny pezdži, pak je to ovatne vodky opital.
3: Taka redna vúda musel ga nekako rybu vapiš.
2: Zase jo kocer Kito sežil při ryce a naraz jo uda se poščesva. Kocorkové packy sú tie rovnošti chopili sa česko taž.
3: Nento!
2: A švups, jo kocor Kito údu ušeknu. A na nej jo vysal na popiacone rybiece štavik.
3: Na, lepe ak se ožem nic.
1: Ja pšauje lepe ako zaušemnic jo kocork Kito groniu, jo tam pomaga Jano zvúcuvaš, všetci zase zvúcuvaš a ve toštom zmysle žiacem šoknem kocorkam vám ľubžiši úspešne a jasové tyžení.

0: Ve studiu mam ninto živa dvovu grajarku Dolnosarske kulturne akademie hoberische buzu Antoja Wiebke Schelerova Schulzeitz. Dobre žen, Wiebke.
1: Dobre žen, Anja.
0: Co šo nove projekt predstajíš, kterýž pobytujoš ninto ve tej akademii? A to jo studio Ja Du. Neperiras, la zogo tož ten titel Ja Du.
1: Also den Titel stoi bisher das gilt jetzt dieser Ja Du.
0: Dopretka, aber naslit.
1: Jo, aber tak. Tak akiert dazu. Zum Semestri war top passo jo napschau du perfekten Janitska. Me mame bisher das gilt jetzt taki Ja Du do studia. Aber nims gilt jetzt jo dominio na ako Jo Tö. Also Ja Du. Tibie trebame.
0: Tamme schon mal net uli zu wasch, koga trebascha.
1: Jo. Na ja, som se mysliwa, tam se nieco pegibu jo, also mam zacuše, až ne, v sérskem svieše tam, v filmovem svieše, abo performancovem svieše, abo kak mögu to gronič teatrovem svieše, tam se napšadu nieco pegibu jo, a za to my trebame nove lúže, abo mode lúže, ak sú ukupvane. Ako grajaka, ako graja, abo performaka, abo performa, a to som markovala, som si myslila, no jo, to som šukne nauknula a co godla nedem to pendale daš. Tak uviedu. A letok som si myslila, ja cú taký studio kreirovaš. A nie som kšiela groniš grajarský studio, ja som to kšiela meš vece vecenione nicka. Znaš, jo tam nechten pšipötla, ak sa zajmu za pupkova graše, abo za peje danie do mikrofona. Abo grajarský training, also ja zu schökne, ja som nauknuva dalej daš. A to vserské rece, to je mi viegen vážne. To stúni mi vserské rece, a dla tok som s tým tek vabiva. Jo, to je mi vážne. Ja som vyživaš tam dajo projekte, čo treba mi lúže za synchronizáciu napríklad, abo za performanceové projekte teke. Tam se nážiam, až bužo se teke nieco uvijaš, přichože. A teke se nážiam až dajo v serskom filmie dali. Za to treba mi eben mode lúže.
0: Teke serský film, dejo se dali uvijaš.
1: Jo, to se nážiam.
0: Máš tam už ve kvôvie nekaký konkrétny cíl, also serské filmy, to je konkrétny cíl, ale snáš také ešte druhé vice, ak mogu pen přesto nastáš?
1: Also, pepšam, také konkrétne cíle ešte nedajú. Ja viem, až tam dajú jeden synchronizácijský projekt napríklad, že sú viele ľudí trebne a také teatrové projekty. Deje přichože také příš.
0: Sú to živárnia, až mogu sa uprobírovať, alebo sú to veci přednosky?
1: Ja som to nauknúva, ale ja nejoknen kroniš, tu musíš tak cvrniš napríklad. Nie, te lúže, deje sa už tam uprobírovať. A wenn ich deje teke, taki Training krydnúš, aber dostáš.
0: Kak mogu ísť naše lepé pejedáš, alebo cestšip?
1: To ga mienim. Kak mogu cestšip pejedáš, gozne pejedáš, kak pejedám gaš pejedám do mikrofóna, to je teke hynakša, alebo kak pejedám gaš stoj plamnio kamera, alebo tak. A teke kak mogu mejo ševo uživaš. Also kak mogu snaš s mým ševom teke nieco ugroniš, alebo kak bergibovaš, aber kacke Satsuche Mam a kak mögute teke drugim dujam pokasasch aber stumi Satsuche migarasch aber tak.
0: Job morgus seim ze Pschiservisch a gar startu jotten Projekt.
1: Chto seima mögu mir mögu pisasch adresu jo Wiebke Dübk Schulz et dompro-nl-dübk.de. Jo, a tam by mi že šomi šukne pen šašaš. A gaš, vížim, kak viele lúži se zajmujo, pen ja budu groma, že s tými lúžimi termín uceníš za predne smakanie.
0: Kak to nento ugleda s tými, ak snaš ešte sarske tak nemogu?
1: Veni mogu teke pšíš, a ja njok pen groniš, ty musíš sarsku riec uknúš, ale to je eben pen v sarske riece. Also, ty dejš juž zajmiš za tú riec, a lust mich, dass du jetzt pentek uge wasch.
0: A da jo ešte nieco, což vám vesebne na učabie láže?
1: Also, nekotare dorosčane sú mi už pšašali, ja som pen groniva. No jo, also pöpša vám jo rád, ale ja musím teke na te cas gledaš, ne? V prednem reži je to im myslene za morde lúže. V 12 čo až do pieš advažaša, tak je rameku ja begroniva.
0: V 12 čo až do pieš advažaša
1: liet. Pieš advažaša liet, jo.
0: Pen učabne žek? Pen žicime viele úspecha, a pen viasele a sme narske na prednú živarnicku a búžome zavište o tom dali rozpravjaš. Studiu jo bola Wiebke Schelerova-Schulzec od Dojnosarskej kultúrnej akadémie. Žekujúce, až čo byli ho.

0: Netko je pola nas v studiu Simon Heduška, vunje ve šelakore chudžimnych skupinách aktívne, kajš napríklad v novej dobie, abo znajče jeho tež z skupiny Brankačky. Simon tež produkuje chudžbu. Simon, orejnem za studenca tu.
1: Hej, dobrý večer všetkým připosluchákam a připosluchákam.
2: Hajkaj sme svišeli nesejne žil šelakých chudžimnych skupin, ale produkuješ tež sám chudžbu a živáš pri tem veľa za kulisami. Vunje o tým chceme dženca s tobou ričať. Simon, ty si studoval hudbu a to nic jenom tu v Nemske, ale tiež v Ukraju, měnuce v USA. V tom času si potom započínal hudbu produkovat. Čau dla.
1: To jo zna samo so kusk zajšo stalo. Měnuce jsem ja hižo konč šulského časa, bo když jsem se ja na studii podal, započal zajímavač ty svůj skučbu stvorič a když jen svůj skučbu stvorí a komponuje a při klavíre, to znamená jako modostný ty jara rado činil, celý jednoho si svoje melodie umoslič, ponte je možný, že na ten dip, kde jen praj a nikdy jen už s handyom narovač, to nedosávají. Ponien tam kus tu technickú komponentu, tie sobu trebe, ale to pa je taký dvoj proces, also to pomejo tie trao, šešt leta, mi so zdá, 5-6 leta, so bojím si z celá také započal, tie prine púče, tak rec hič v produkcijským smere.
0: Jara zajímavá, po takým Simonov štáč potom na koncu bolo vabí sám hudžbu rač, alebo tú hudžbu opravdu, keď si ižo pravi při kompjútoru, tak rec nastačať.
1: Tam môže ja celé jasne prajč v obie vecce, dokáž ja vezo jara rade na imištu steju, ja jara rade ľudí animirujú, s nimi si tiež romáče zaspívam, ale pri kompjútoru sedžeč, to má jemo ešte jednu hinejšiu kreativitu, also tam dobie jednu hinejšiu kreatívnu živku puštič. Od sebe takrát spuštič dač. Što ešte nieke na jevišču celé tak nima, tam má jen vo sebe, kud ešte sam raje, je to nešto hinajše, tam môže jen kus improvizovať špoň tej s ľudžimi, ale ja najúštišo s ľudžimi romáče raju ve nekakých skupinách. Tam sú pon veste vece, tam jen praje, ok, to jo nieke jen spiel, tu nie od prdku ač dozade, sme si mu ten denke tak nazvučovali, je nima tu nevestu kreativitu alebo improvizatorisko, či ja mám prajem na jevišču, když jen při produkcii v opravdu má, když jen spiel doby napríklad od 0 nastač, tam jen v opravdu zno nuzované kreatívne buď. A to je to, što sa mi tej jara ľubí.
2: A jak to potom podľa produkcie vypadá, što je prina kroče, když ten nový track započínaš?
1: Prina kroče jo opravdu si kusk vôva mač o tým, a to sa pome najčastejšie nikak ve vožu stane, když ja pak dôžadu a so do spania podám, abo ráno, když ja stanu. To sú také dve fáze, to jo, tie so ve vedomosti zno přepotovo, to sú tie dva najkreatívnejšie fáze, kýž človek také má, dokáž ste coho čeho dele jedže, abo hakle započe, tak rec štartovač. A tam pon nastanú všelaké ideje. Also tam sú opravdu, že najac ideou sú so také v tým času, když ja dôžadu nastali. Tam je pon snáno sa jedna melodia nucpane, alebo sú to, když je nekaké záradovaná činí, nekaké titule za tie mena tých záradovaných, alebo také vecky, no, když je opravdu, že praj, aj jo, nekaj moja vôľa, nešto vúbuchová.
2: A jaká ty potom krok po kroku při produkcii tak pravne dále dživáš, když máš ty pon tvoju prvnú ideu?
1: Genau, tam pon kus o to odvisete, hači o to moja svojská idea, abo hači o to jedna tamná idea. No ja ako producent napríklad popravom, bo ja praju vulky džil, tamných spievo produkujú, also za tamných ľudí, ja pon poskám a hľadám, okej, okay, jo, je na nová účná idea, alebo na nejaká nová spevaka, nová speva, kýž nič nešto poskyčí, alebo kýž ti sama komponuje, alebo tak. Kajš ti šec. A pon ja so tam takrát kreatívne synu, alebo kreatívne dođeva dám a šemustu, kamože nejaké tú účnú ideju opravdu, do jedno celkono speva ši nešť. No, takže to je opravdu, to je jedno češko dživo. Hej, gusk know-how za to ty trebeš, když dobijen vědět, kuska instrumenty funguje, ka vůz funguje, ka jen aranžuje, ka jen nejlepší šorma, že stája. Hadeš já svojské věce činu, ponto ty také šokus počasu běží. Já dom bože, prajď, že já bože, nemám celé tak vele časa za svojské věce, dokud já vele za druhé věce činím, a za druhé jste činu. Ale snadno se to vypíšo, že zmíní.
0: Hej, to by se Simon Heduška vůn sám hudbu produkuje a netko slyšit, že što je titul příhodné hudby.
3: Já poskám všelako hudbu, hačimsku, sársku, abo jenžesku, abo ty samo rusku. Já šo rade poskám, ale jen zvuky, že nám všet rade poská je ty Mr. Brightside, ale jen sárskám všet mudrý vysce, od holarsky. A to bude, že to jsou veselé odčiní.

0: Aua!
1: Polizia jedzie.
0: Teta su nimo jeli.
1: A so.
2: To by się eski sniołka ze spiołam policja. Asman, ja so tobie spioł lubił?
3: Ja se musel, bo ja tam nie prajo, bo ja všim možným ľuďom na nois stúpil a na nois torčil. Nie, my so viezol to jara ľubi, ja som tiezis s ľuzými hulcami a esky snehoku. Wodrost, ha, te spiel sú tak rec, hej, ja teke džičace must have, ja mu prajem.
4: To praj sem an Heduška, kotrž produkuje hudži za šelakore skupine a kýšedženca náš host. Nitko chceme sa ešte trošku s tvojim vidom na hudžbu a skutkonosť tvojich songov zabierať. Dvište potom, a zdešte produkuješ, dvište potom, kde je jen song v oproče hotové.
3: Snáno dobe, tak ty prajč, že jen song, abo jen spiel neožiní hotovú, dokáž, když se ja nekaj spiel naposkám, když som ja před boje nekaj pečetami činil, pon boje dženznýši čin, zase šo celý inak činil. Ale ve tým vokom miku, kajš to si, tam dobi pon týmu konc poč, a to je kus, všetce kus tu nerámik, mes, když so nekaj in spiel produkuje, napríklad za rozvoz, abo za zaožbu, abo každý šec, pon ma in vizor, viste časov ramiki, tam si in pon in termín učiní a prajač do toho časa, maj boh mu nekaj celý in produkt mič. Pon ma in vizor najprv motom časov ramik. Když in svojské vice činí celé ze svojské možné, abo ze svojského elána tak rec, pon je nima najprv motom časov ramik a tam jo pon tý kustom problém pomeň zo sa jakus zabuduje tým, dokáž ja pon zas došto druhých vec učiním, ha pon na to zabudu. Ha jen spiel hoto, jo, dyš jen najprv mol nima ničo jac, štož boje na tým činiu. A to môže drude dootrač, a to môže drude tý jara spiešne buč. Azo ja som tý znov spiel mil, dyš smo prajli im smutnike dvice šepiskali, a tým genau tak stýkajš un jo, a tým jo hoto.
5: A ja myslím, že potom při produkovaniu, když to také skupiny produkuje, čekáš napríklad za popsorben, skrý na to, što so druhým ľubí, abo što sú vaše osobinské interese.
3: Hej, to je ten jara český trend, dokáž šestým co social media, a když jara veľa kontenta také zvotvonka dostane, ty šestým co globalizáciu, zain veľa bolé súbu dostane, što so nasvedče stane. Jo to vezo Češko so nic vobľúvať dať. Môj zo spotamo šetce tak rec to tak činčka išen sam to ce, ale ja to pomete išen spotnú, že to jara Češko so nic vobľúvať dať, čo kešen ma šetce v pozadku na hej, gut, ja kusk vím, što so ľuďom ľubí a ja to cem tis na no kusk do to smiera, no ja to cem, že so to inkvi rozširí. Tam ja so sam šetce kus vedeke mese namakam, když ja prajem. Vosta je to einfach tak, až so to tibi ľubi, šo je nešto ľuďo praja, nikotrim so to šetce ľubi, nikotrim so to snano žini nenže ľubič, to je, also, te svode du tam celé jednore pšera, rôzno, ale jen ma vie, so ty spiel, když jen celé jednore praj, ach, to buď nika einfach, tým šišone party spiel, hotovo.
4: A ja tam potom jen jene misno pši produkovanú, blak pši produkovanú, kotrž sa tibi vosebe ľubi, kýž ty sa co čas veselíš na tu?
3: Hej, šun boja prajo, že je to tún vokom ik, když jen započne. Když jen opravdže seži, ja to seži pon při klavíre, abo při keyboardže, tak rec při mojim kompjútoru, a pon dom se opravdže od nul ništo humuslič. Ja mám pon přede mnou snáno jenu ideju ležo, abo nekaký aj nekajku textu, linku, abo také nešto a dom si nekaj na to nešto vúmoslič, abo cú si na to nešto vúmoslič. Keď praje, keď sa prede prajú drude, to celé jednore tak nešto nucpane a drude doviem pa tie uproče sejde časi svoju kreativitu kus vúžadač. A to je poprom taký reálny vokomík, když to pon uproče nešto vúskočí a jen praje, aj to som mi nekaj tie uproče ľubí. Ze toho pon ešte coho činč, to je vizor pon, to sú pon vizor, coho tam mám malké detaile, ale tu neprinný vokom mix, ja musú to taký uosobite.
5: Što a pšinže pi takým novým spiel, kýž pon nastane, ja opravdu ako prinný, ten text, abo ta hudžba, što to by ako prinná také. To myslíš pšinže?
3: Ja nesem žan texta, ja som opravdu komponist, ha producent, ha du da hučno smera. Ja, so z textami tak jara ne zabieram, mi to ty texty pisać tak jara ne leži. Respektive ja ty jara dootrem, wo proč je za nekaj textu ideje. Dootla jo zame šec ta hučba, wo proč je ta primarna. Also ja mam te cele vile ideju, hučbnih ideju na mojim kompjuteru skladovane. Když jenuž na to čakaj, a zobuchu tam so texty přidali. Ja v osobinste tak rec vopro, že trem tun text. Ha. Sem te jara vesu, když ja tak rec mam jen text všedem nu ležo, na kotrž môže ja so tak rec emocionálne nuc dač, a na kotrž môže ja so tež emocionálne pon komponovač, než to přiklavíre. Tuž snáno tun mauke vábenie, šice, když rade textu, ja môže smieť ja so rade polame přizvíč, ja. Jetzt auch gerade Texte, serbske Texte, Pschusam.
4: No, Franz, du hörst dann nicht, du brauchst satte Barbo.
5: Nein, da muss schon nicht gleich sapotschen, das ist nicht der Schemmusitsch.
4: Sattgulab, Pschichen Liter nur am Nussbüro. Da bist du Simon Heduschka, Produzent auch Hujibnik, wurde namens, wo ich nachdenke, auch Pschiproduko an dir bohe da.

0: Franco, tak spěšně je so prvnia hodina našeho Gensi show úsvania tejšižo minová. Topak nereka zo so otnetka tu vosudžimoj.
1: V druhé hodině zaberáme se s najaktuálnějšími novostkami ze sebou. Jsme se měnice mězdrujem s vokničanskými volejbulistami rozmluvili, kdy jsou za ještě týden Zachsku na zvězkovém finálu zastupovali.
0: Nimo toho vůdnočíme mě mětane v Pančicách kukuje, na kterém je se modžina jenož tak kopiva.
1: Dále máme za vás novostky z mezinárodného sportového světa a zaberáme se se sportovým velškom konstantinia tu podle nás ve Vůžicu.
0: O tom všem slyšíte nedom jace, tež v druhé hodině džepa kvězo tež dále z hudbu našich připosluchorů. Naša hlží má za vás netko malý přelad, na kotre titule můžete se veselit.
2: Hej, prvnja hodina je hýžo zase nimo, ale žán stres. Serbská modina je si tež za druhou půjcu vůsovania dost špengarů vůbytala, kotrež nás v příchodní hodině převoduje. Tak smyču se mě strujím na rejovač vonka v dešťiku od skupiny Holarský věselit.

0: Kaj smo i vam runje hižo povedavaj su so zajšu tydžen v Berline nekak 2800 modosnych na zjazkom finalu Modžina trenuje za Olympiju a Paralympiju v ubeđuali.
1: Mjez drugim su so tam v Berline te šulorio Voklečanske je vyššie šule Michał Hornik v obdželili. Nažel nime oni dženca večer kvile so z nami tu live rozmoveč. Dokrež debja šulora tučasne za ich zakončace provanja vuknič.
0: Sedom rajorio je si tam dojevo, do toho su šak ve Vokrezu regionalne a zakske finale dobili. A so tak kvalifikovali. A potom stež tam před mústvami, kiž celé nemské přijedu.
2: Tak už opět, já jsem napěrte byl, trenéry. Na polu pan byše to poprovám celé měrné. Byl opravdu někému tu co tým byše celé měrné. A když jste tam byla einšlagen nadbyvali, to je šun kus eingeschüchtert byl, byl opravdu.
3: My jsme jen na už opět napěrte byli, tak je Jane Dotter tak. Ale když jsme pan tam na rejnišu sali, jo to poprovám švapome. Nunca to potich tam byl. Was bitte wenn er gute Bad gegen den Silen muss verratschkeich jo Bayersku.
1: Dobbe najčaši přečunik, ale na koncu su tam tešte su 0 ke 2 po Sačbach podliželi svoj najlepši vukon pokazali a duo sobudjaželi. Nichos su na koncu druhé mestno obsadžili.
0: K vestem rám su samo svojskich fenomili, když su extra do Berlina přijeli.
2: Ja som so jara, šo sme mač veselio, a šeste tam, so su te poprom tu boli, su nás podporovali. Jana Sotra wird natürlich so berührt, ja sogar Schildpasslieger, kein Monsterblock, aber denke nicht, aber zu der Hore, Gergely, das ist mein Blockwalli.
1: Da bist du Simon Wotscher und Markus Ritschel, Gott reist dich so, sie dalschen mir sei spätige nach Zwiasko im Finale in Berlin, wo bist du dabei? Pschischen ist Bill, so war es jetzt Simon Wotscher, Sam Wuppetan.
4: Es ist viertens für Krabat Noah Dober.
5: Lucha.

0: To by še skupina Janka Hanka ze svoje stučku Lubka Lilia, kiš je si ešte uvaca osoba pšova.
1: Also, ja som Florian Zelnák, ja šinžem z Pančicach. A musíme runy po mieje metano. A za zadkulu, ja se pšejem Lubku Liliu, tak to je za mňa einfach tu najrenčný serbský spiel.
0: Hej, hižo v prvnej odžine sme vám šeradžili zobe v kukuje koncidžina Vulka Feta. Mienujce, mie metanie.
2: Tam je rava skupina Studa Hewak, potajky myšenca šalakých serbských hudžbníkov, ale tam by še v obchodze nimale celá serbská modžina.
0: A s dobom je tam telko porovokov mie rejovalo kajš nidže druže. Lica 8. posta porov.
2: Rejovanie je to jedne, ale to šo organizovač, a všich modlost sich narečeč, so tež na probu pšindu, to da bi smerč komplikovane byč.
0: Ničo, v kuku je to funguje, kajš praj Veronika Schneidrec.
3: Myslím to bolo tak jara veľa digitálne, že no beži, hevak smo všetce cedlo do postových kaštikov čistili a so voprašeli, modo informovali vo probách a myslím pa te ľudži, ty voca možno vidžo a so praše a šindu. Ja bo rekva to skere jac šindu, hať si jem očakva od lita klitu do jac vodvia.
2: A nedom slyšiče, kak je tam konstitučenia bylo?
0: Miestom dostanete nešto na uši, přichodne spievčke si Beno Čemel vúpytal.
4: Môj najľúbší spiev je Petunia od Mlčí Mecliša. Dokýž je to jara staré, a to nieká sa horeš išlo přes tý dživad vo skázaný prslak, kde sa s mojimi přičilami si obľadu. Hej, a to je to nieká môj najľúbší spiev.
5: Memory kartku zbíram ja. Čie dve druhu na dindu, zeskovaný

0: Doch so kostet ein paar Tage im Kitron ist dann ein neues Style.
1: Hi, an Nizianos Piatkna Jubiläus, so Kroschinio Switchic Molli, alle des Tschera. Wer Woche sind der Wische Lise, Pschessadich us so Kroschinio Pschetschur Zirke ist Kuloa, bo Jöö Jessac Menschen nach Zi Dwei. Ato hat Schrunisch Reichu, wot Pätschastor Zi Menschen Jenoschisches Jessac Reichuremi.
0: Zielze Wroto sa Kroschano Bichu Franz Josef Bienz, Oskar Hausch a Mato Gieswog, stimmst der Kroschanio Nitkona Jessate Mistnie, Wische Woche sind der Ligi, Asu so po Piatim. Piatim Dobitsch Dobitschach zasobu za kritiskie kone do Dabulke Wurali.
1: Botaki im Rane Stort do Tijinja zauschitkich Pschivisniko Kroschanske Sportowe Jednotki.
0: Nicht gar nicht um daleke psychische Themen, wo wir Sportler Runje, Stai Franz Aja, warum hier schon wo traditionell im Duell ist, ja, Zip. Przeciw musst du Dynamo Dresden rozprawiaj, a Franco, was dann ja mal nicht am Rast przy sporcie, albo?
1: Hi, geist du zauwischte mnozes z was sobu dostaneli, je 28-letny niemski ultraatlet Arda Saci minienne tydzień, wot wutory hat do czerosze wieczora na 600 km doje czary po USA po puczyby.
0: Czara započeše so w tak mianowanym Death Rally ju w kalifornijske a widzische jeho po pustinie hač na Santa Monica Pier Los Angelesu.
1: Spočatnie předozal jesi atletu tu 600 km dołu czaru w mienia 36 hodinach zmištruač, što je so jemu pak tak cele nie poradzi.
0: Včera večer okolo 23 hodin nemského času dobieža si Arda po 123 hodinách 31 minútach a exaktne 10 sekundách do cíla, čo je všetkým vôľkotný vúkon za 28-letného atleta.
1: Zomôžete si to raz blipe predstaviť, 600 km je viac a 14 maratónov za sobou, a to bez väčšej predstavky. Celkodne przewinę Arda też jeszcze cele szipo dla 60 wysokostnych metrów, z którym już może się z odwójce na najwyższą horu niemskie dobienić.
0: Umienienia przy bieraniu z atleta też tak celienno idealne nie bychu, na przykład bychu wodnio temperatury hać do 40 stopni Celsjusa, a asfalt jest w chodzim słońcu Ameryki zdziela hać na 60 stopni Celsjusa w Czopliu.
1: Hej, to je opravdu budné, že je Arda příšem přečano. Viele ľudí je jeho tež podpírala, mě s druhým tež u livestreamu, když má tak stavu dženca večer, dohromady 950 milionů kliks na YouTube.
0: V livestreamu jsou jeho tež přečo zase značí influencerio podpírali, když například největší livestreamer nemský Elias N. z 970.
1: Arda Sačin je pak se se svojím běhom Samson spělnil, ale je tež mnoho modrých sportovcov motivoval. Se svojske bianske trije zač, a so tak prave vubejač.
0: Na da Franco abtrije na noj, a potom tiž bejame z najmenša, tak daleko kaž Arda.
1: Ha, ne Franco, ja si nemusu za to nešto buže. Moje dvaj tla runje tak 6 km šafne moj. Ani Slavio moš ne smo prizvene.
0: Na haj, da dobimo nešto ište trošku trenovač, a tak doa dostanječe v prišljene spiju na vuši, a to minuce pravu dujorsku hudžbu.
2: A budžko nás Kristus, jo stanko Fritša a jasi burade pšao pšerovanku od Kruša muzikantu.